V rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romana Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.

V rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romana Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.

Rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romana Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.